0: Bitch Minchino, Jessac Minchino, Dor Napo Schestchecht, aber an ihr Pscheus Budiskeros Studia, Kakupa, das ist Reinschim Sportum, no, heides Adis, so mit der Dispora, Jesus, Sorano, die Schiskrot, Kapohi, Bujo, alle no, heidrote, Topotom, Dacke, Nutzko, Nierprei, Dutscher, Keino, Hischeras, Bitch Minchino, alle, dich mal Sprau, Hutschbuk, Dom, Potom, Sotos, Kirre, Boraji, Akotra, Hutschba, Sok, Domuraji, Wotem, Poveda, Vomnitko, Simon, Hiduschka.
1: Crescendo. Hučba krotko a svotko.
2: Vědomostnice a hučbní expertša praja, zo je runostajný rytmus při treningu vážny. Tak môže moze pohyby s taktom synchronizovač a tuta pravidlnosť môže motivácii dopomhač. Tempo 144 bitu na minutu, skrutka BPM, sú při tým dobre miritko za sovospietovace športové zvučovania. A runje ve tutem tempje je napšikvat štvorta sada štvorteje symfonie Ludwiga van Beethovena. Při tym je važne, zo ninje tu vo exaktne 144 BPM, ale skere vo rámik nikak mies 140 a 148 BPM. Ve tutem tempje hodži so čevo najlepje s pohybom synchronizovač. Štož pak z klasiske hučbu ničo započeć ne može, žaden problém. Tež ve tamnych hučbných stilach je dosť příkladu za to. Napríklad Can't Hold Us od Macklemore a Ryan Lewis. Abo Every Time We Touch spievaky Kaskáda. Tyž ve serbskej hučbe máme za to šelake příkvady ve šelakých hučbných stílach. Ve popovej hučbe tutej příkvadaj.

0: Na koncu reka, když sobit a tempo na pohy behodžite, může to motivovač. Tuž športe zdal.
1: Crescendo. Hudžba krotko a svodko.
2: Zmeni Duška je nám predstavu spíve, kýž so za sportový tréning hoďa. No ja, ale tiež musky kordela nespíva, to dla svojského synu a sobu spívam. Vosom vinčinu do napošiesť, čech dobrá radia.

Ečmenčinov do napošenstvih. Ja radi tež sucham na kolego z Česky abo z Polsky. Tež sucham, što tam rade do hudby beži, dokud nahaj o sobě puska. Populárna hudba, so mi dere lubi napšikvat na Radio Z. To je Polsky.

je da to možno, vosamenči nov pon na pošestih, je da to možno, zo přesja prav pojdru liniju 20 kilometrov, peča 20 ze Samora hač dodelan, je vopravdže festival Break the Rules, vyšet džens rano, jako sem stanova a vůho s oknom džažava, za nás prajno jemo, je da to je taký praskot, je da ta hučba vopravdže, kýž tam ze Zbjavockého, no haj jezora se roznošuje po vůži, no to môže byť. Včera sme ze Skatkou tiež vám o tom povedali, zo 80 hostí tam přes kunst týdženia očakuja, no aj zo bychu tam hudbu svúchali, kajš Capital Bra, alebo Die Atzen, alebo Stella Bossi, no aj a to sme my so včera smeli ze svierným svúchorom serbského rozvoza, kýž praješe, no aj když by te prajúva Topaz, Privileg a Tajfún by ja vedžal, o čím te rečíš, súchajče, to je hudba, kýž tam hač do nedele pobeží.

Na, to se myslu, že je to tla, ta hudba byla, když jsem noci slyšala. Cich poprawom na kelněnským kružným vopka, že raz nas mir hamo polada, čač tam vidu v světce snano, to pak se mi nie zešlachčivo kukurica stej dost vysoko, tak so nemožach tam ládač do dáline. Na nich se tam modine lubi, vosom nače tisac holcu a holcu, modincu a modych žonu, snano tiež starša generácia, nich so poradí astrovizasu so nauroča, džesač po nabušestich.

Apropos příroda a vědrost, čest na notiž. Vědro vůžili za rane vůlět ve míněných dňách s čest na notiží popuču bůli abo se skolisom v naši krásné přírodě. Vědro šako byše ideální přehoco a nie trebaš si tak daloko tež vůlečeč abo prýč si vůlečeč. Tež blízka příroda vábí například do biosférového rezervata UNESCO Hornia Vůžiska Hola a Hate. Na 30 hektarů vůlky je vone areál a to on leží ve okresu Majbudešin a Zolac, měs vojerecami nízké bývy vodu vůspokom a Budešinom. Središče rezervata je dom 1000 hatů ve stroží pola Hučine. A nitko kýčbu, či když vy rádi fotografujete a máte dobré vůčko za tých, co snadno tiež vůlit nitko ještě vůdani do našeho regiona, hač do 3. augusta minuce můžete svoje najrýnče impresie, fota zapodač. A to do vůběčovania UHTL kýva měnuce tiež penězne myto 300 euro za prýnje a hač do 100 na toho měst na potom dalše myta. Pytanie sú motivy z přírody, hatou a vodiznu, ale tiež z ratarstva, lesníctva abo z rybarstva. Rúnie tak, kež živenie a dživo v tutým regionie UHTL. Dalšie informácie namakáče k tomu tiež na našej app MDR Serbia.

ja sa dívam, kak spíšne čas bieží 7 minút po 6 Čechie. Andreas Viking vám ve druhej vysovenskej hodine zaspíva. To je Michaela Melcová. A Božena Biašec, cítiš podľa? Osmičino po šestčech, víta nás Zivia Grzeščak.

0: Doc.
1: Lube dzieci, biehaczemy też rady bosy połudze, albo siedzicie runie bosy za snidanskim blidom. Bosy biehacz jest trochę, a ty je nóżka. Jako dziecko masz ponu nóżku. Przez pojib na wszelakich podwochach so podczasu forma noj zmieni, a muskulatura przybiera. Ona może swój narok lepiej spełnić. Mianujcie cywe czywo stabilizować, a dere przeswit kroczyć. Biehacze wy poprom rady bosy?
2: Hoj, to dzie... Když je to taky rýane půjč, a také ty se jako skvůdne, když je vonka čupfo, pon to ty derečiny, ale když je to pon taky je se skamenami taky půjč, to pon vůžiče bolí, ale ty druhé napříjemné, jo.
3: Also ja nenu tak gerade wusste, dass ich ja von Jinnöm hat ja doch eine Tschuki, aber tak nutzt du bin, dass ich das nicht einmal ja gemacht habe, dass ich ein Nutztupi hatte, ja, aber auch.
1: Aua, nichts kuschte Putschik je ideal ne sa bosse Bärnje. Bola deutsche Neubrüder raus hat schnell ich hatte am Nickelke Troppe. Jeden geschiedene bosse Kodji je bitte schappern, a to niemale po litert wo.
4: Jutro, danke ich ja den Schornslickam, wo du jutro na Konja Dille bon hat do Oktober nika. Tak jo, mój rámik.
1: Při tym on celé dokładne lada, dokaz stupi.
4: Ja inak przez miesto běžu, abo tedyž ja na trawi popuču sem, abo na bolu, abo niče tak. Ja te šučom bosinike sem, a to ja kustom vít mám, že môže ja běžet, že snáno jen kamen kus hube neleží, ten dům ja kus hubeň. Cigarete, tam ja nacham nuc stupič, takže to je trošče nepříjomné. To je, ja, a črupo, abo tak tý kamene, ten popom docela nic.
1: Dotalnejšie ženie do niečoho zveho stupiu a sa zraniu. Drúde ľučo dživne na neho ľadaja.
4: Te dži ľadaja, vozečku seďa, habo aj piši popuču, habo mami, papi praja, ľadamo, tu nio bose, habo na sebe dille ľadaja, a pak črija maja, habo tie bose sú vozečku. Te dži sú motorinišie za to.
1: Kak pak je s bosebijanjom na horcuch dňach při cíce či stopeniach v mieste? Kameniata pvonina môže sa s časami na 70 stopen vočoplič. Puh, kytro horcu.
4: Ja si po moje pučiky putam, a moje kučiky. A to je, ty máš tá, vieza, ty v mieste, ty staré mieste veľa, ty ne granitkameny, ty vulke. To je opom šiomne, no keď te tu čupo tu hinak, vote daja zas.
1: Asfalt pono tomu horcu tu duo džerži. To vidia tyš džiči, kýš rade bosebijaja.
2: Nic rade na asfalt, aber nicht in der Gamme nach. Doch ist vom Bolli, na neu.
5: In der Trauerdecke ist schon fein. Also, Psi haben eine Satschutschotte.
1: Wir alle bei Psi Rogers und Gigi Tisch bei Prosinskim Lewe, bei Wodo Henrich jetzt auch willi. Als das ist Damriano und Chinili, wird im Zwischitsche Jutze Napo Dschewitschich Wjatz.

0: Kakeč minčino do naposedmiche.
1: Polícia z G.
2: Dvopučná kvadná auta, ktorýž by bez připoješaka popuču Nímce, je to jeden zátelcúk, je štvrtk popúdňu kamencu prasnú. 30-letný šofér by stútem na valské drôze popuču, tiež popravom nebysmiu ječ a cúše na západnú drôvod odpočič. Přitým dotkne sa zádna vobruč na pravom boku kudnika a sa pukne. Přes čišť bú fasáda domu vobškodžená, tiež cí parkované auta sú sa vobškodžili a jeden muž sa přes praskot loch chce zraní. Šofér nakladná auta opuští najprv do miestne nezboža, bez toho, že by policiu zvonil a vostá potom ve vysokosti poučničanské trojstie. Viecná škoda vúčenia šeniče 3,5 000 euro. Sredovečer prasne tiež ve Vojerecach. 7,5-letný bie ze škodovku na droze Alberta Einsteina popuču a převíča při odpučce na Halštrusku pošim značku Trabi 6,6-letného, ktorýž by předjezbu mil a zráze do neho. Šofér Trabia sa lohce zraní, v obie auče dobiešte sa odvlec. Tiež čiri vo vúbieža, vo ktorýž dobiešte sa vonieva v obora starač. 15,000 euro škode násta, křižovanišťo bie dlhší čas zašla. A paduši po bochu noci na sredu bibi vodže neznači pokradnichu při Berthold Brechtovi S1 Aposta v hodnoče 3,000 euro, za kotriž policia netko pyta.

Von dob přírody dvě menší nie dort, si vilky nase do mě ve stroží potakým, sutera dětší se svopěnami a se skčeněmi molovali a snano, když dženca sotěž na vosebite půjčovanie ze pedagogoku zahojace zelaso podače ze Reginu Kraucovi do Kovavokovo kočine. Snano si tam tež šelake kčenia nazbirače a vopieška a korušky a runie to tež raz spytače. No hej, haš to by bylo, když si nudom tajku bivu cedlku sabu zače a spytače tam namiestnie zromadnie tajki vobraz namolovač. To je ište poskyt, kotrž moa ja vám sobu napučtač. Potekým dženca je vosibite vukodžovanie k hojacem zelam dženca od na večera pečech hač do sedmých dvihodžinie potekým do kovabokovo kočine.

0: Na koncu reka, když sobit a tempo na pohy behodžite, může to motivovač. Tuž športej zdal.
1: Crescendo. Hudžba krotko a svodko.
2: Simon Hiduška je vám všetstajú, ktoré spíve hodža so ke sportovaniu, ke tréningi, bydl k navosom.

Na večer poezije na čest Jakuba Barta Čišinského. Soušice zájemci přeprošení júce sobotu od večera 7. na zahodu při Sapským instituče tu ve městče na dvorniščovej 6, čili treba čejíšče domiace číslo. Lica spomínaja ve augustče na 170. narodnine básnika a klasikária a tohodla. So tam júce serbsce, nímsce, čistce poeča zetkaja na biesadu a krutky čítania ve vůlnej atmosférie. Svoje sobu skutkovaním je s druhým svýže připrajili Roža Domašcina, Linka, Milan Rabal, Dietrich Schroeder, Benedikt Dürlich a Uwe Kolbe. V Savských Pázlicach, tam svíča voženstnišeho šestčich, so pivo natočí, potom děčace kino poskyča a věsne vůbidžovanie júce potom vo čtyrioch punže dále se skoparským turnírom večosúrie za starších a mladých a nedželu potom vo desačich rajnče pivko se skapovu horiane na podvanačich, potom maja v oběd na pucioch ižo za so kofi a tykans a potom tam týž poskyče je Sapski program ze sapskim folklornym ansamblom ze Budvorja. Vukočovač môžete so vy vokovo kočine z pedagoguku zahojace zela, a to dženca hižo, je to nakvatanie mineného piatka, ktorúž dobieše nevedradla, vúpadneč od na večera pečich hač do sedmich. A kino pod hohým nebiom skýča večornom gumcu od dživečich pokazať so dženca film Michael vo Michaelu Jacksonu. A poladáme tiež ešte do Mivočanskej skále pri Krabatovom kamienu vo džencnišo hač do nedžele. Je tam serbská kultúra, tam reka Vitaj Festival. Tuto cvekonc týdženia s koncertami, dživaničkami, filmami, rejemi a dalšími poskytkami. A to je moda žona ze Sušec, Klaudia Metašová. Cykliky na vozom.

0: Liebe Menschen, ihr Bots, wie genau ist von mir? Stort rea woni tam chinja, na mir se na rodnem ferialnem Kurs, kotrisch so jensa, du mischte sahi. Doch zu dich, Monika Gerdes so erwidet, a jesos wohnem samowitem, Doktorom Fabianom Kavelfürstom, wotem Rosmogiawa.
1: Stilce chi zaim zu. So jensa, do budischi na poda, so bychu so na 24. Merse na rodnem Kursu za serbsku rich, a kulturu wopci lili. Pusta požadarju samo mejahu. Kneže Kalfosto, 24. raz hižo a telko požadarju, jacač možeče pšivzač, kak si v sam tutun v uspich rozkladžeče.
2: Ja si vezo mislu, zo je serbština jedna jara atraktivna rič, ona je rjana, ona je živa, a to spetame vezo tež bi bil kurza tu prezentovač.
1: W obdzielnicy przynuszak z austryjskie, czeskie, polskie, niemskie, serbskie, słowackie, a słoweńskie, ale samoty z Tajwana, a Tadżikistana, ukraińskiego pokada su, a jedna w obdzielnica je samo z USA przyszła, z wodkiel ich zajem za serbszczynu.
2: To je jara šelako. Vizo vabime vo sebe tež mes slavistami, použijem sveče v slavistických institucijah, a tam je jeden vulki podjel zajemcu, ale vizo je tež vele ljudi, kot siš maja napšikvat srpske korenje, a so zajemuja za to, kot siš maja stanotr srpskih pšivuznih, abo srpsku ljubku, srpsko ljubeho.
1: Wuwuczuja so szako przez wuczeriu, albo byłszych wuczeriu, albo przychodnych wuczeriu, serbszczyny, studentów, pet skupinach. Wotwisne, wot ich ryczno niwoła, albo też ryczno pokada, hać maja niemski ryczny pozadk, albo słojanski. Mnoze z nich działaja też na wiadomostnym polu. Dobicie tych wiadomostnych subudziłaczeriu hinak wuczuwać.
2: Nie, to my nie činíme, a to celé vědomě, tudže o ryčnu praxu, nejenže o nějaké vědomostné pozadky, jelizo nichtu má zájem za nastače ryče, za věste vůviča, fonetické procesy, što já vím, gramatické vůviča, to může so každý čas tež nimo vůčbe například na mě obročit, abo na dalších fachovců, a to potom všetko zradujeme, za to tež máme na kurzu vele časa a možnosťu za rozmovu a besadu hodne do tutech smeru, ale ve vúčbe, že o to srbsce rečeč moc.
1: Z nazoneniu minených let, što zajmuje kurzistu popravom najbole?
2: Juno je vizo tak, so nikoci so voprodže celé jara za tu reč zajmuja. A cíža tiež hubšo vidžeč a tak dále, kak što so vujivo, ale potom sú tiež nikoci, a to je dosť vulka švita ľudí, ktorá sa zajmuje za to, kak živá srbština dženca ešte je, kak sa ona hodí vozrodič, kak ona spýta vojovať, čo sa ona nezubí. A ja si myslím, to je tohle ten najväčší diel zajímcov, ktorý si šrúne na to sa usmieria.
1: Na ktorých živých príkladách chcete im to pokazať, Lica?
2: My máme Lica to zbožo, že môžeme sa zetkať tiež s ďalšími srbsvuknjacemi, menujce ve vulkých žďarach, pola projekta Domoj. Božel maja voni runje v tem času dovol, a tohle nemôža šice podľa byť, ale s nekotrimi sa tohle zetkame a na to sa jara veselu.
1: Votrobný džak za rozmovu a veľa úspecha za dživa přichádne majte dženomaj.
0: Dobrá je Monika Gerdesová, dženca, so unmienujúce započnie 24. mezinárodný feriálny kurs srbské reče a kultúry, reče se s reče spytníkom doktorom Fabianom Kaulfürstom. Je so Monika Gerdesová rozmoviava a tojšto názorníva, što so v příchodných dňach tu v mieste a v srbské horní vúžice stáva. Nedom je 8 minčinu do 8.

0: nábožné slovo.
1: Mladenca Kornelia Kuriatová ze Svietince. Fara ťaži přeprošenie k snedaní s búrami v okolíne v rukomej. Zveseli sa přes nevočakovaný podavk a boda sa na púč. Jakoby skupinka kompletná, prosi fara najstaršieho búra sa pomodlič. Kneže, mie grava přes butranku. Sa započína modlič. O môj Bože, što to bude, sebi fara mysleše. Ale búr sa dále modleše. Šmauc nemôžu učuť, a ty, ľubý kneže, tež celé dere vieš, za múka niča v osebi toho za mne nie je. Nemier nás tam s búrami. To pak starého búra nemeleše, on sa dále modleše. Ale, kde sa to všetko poriadne zmieša, često sa dere v opeče, potom ľubujú túte pečvo. Tuž kneže, ty máš naše živenie v tvojich rukách. Kde sa vieci stavajú, ki sa nam ne ľubia. Kdež máme rune češke prímio nesť. Kdež nemôžeme zrozumiť, čeho dla a što sa rune stava. Potom pomhaj nám. Sčerpne dočakač, donisi ty s myšlením čista za naše ďalšie živine hotove. A to džin vop džin. Dobre ranie.
2: Dobre, Kornelia Kuriatová ze Svietince v nádoku a zamoví z dosči. Farski je vikarie v Banči Cerkugovie.

0: weil es für sie keine rechtliche Grundlage mehr gibt. Das waren Nachrichten von MDR Sachsen. Aktuelle Informationen jederzeit auch auf mdr.de und in der MDR Sachsen App.
1: Srpski rozhlas, váš rajnčí budžák. A do dňa startuje s vami Diana Fritschitz-Krimichová.
2: No, to je netko ešte raz, od 8. do 9. zromadne. Dobré ranie, dobrú jezbu, niče sa niče nehačí.
1: MDR Sakska.
2: Jeno je švoko puče dobiče tu a tam. Tvarništo na drohách na pučach sobu zaplanovač. Dočasne prošu so informovač, nič zo. Před hače.

0: Přejeme zbožo.
1: Přejeme zbožo, dženca k narodni nám, a kak spíšne je so leto zaso minulo, tak so môžeme dženca znova narodniny svičiť. Sú to 7.60 pola Bena Pašky v Pančicach Kukovie. Ľube Beno, přejeme či strovotu, mierne ariane, rentnarske živenie a dále veselo pri kolesovaniu po našej krásnej Vúžice. Gratuluje manželská Gabriela, Ľubušk, Džeda Greta a vizotiš Patilda Agonco. Zbožo přečam so přizamknú bracia a sotry ze s partnerami, kaj štež svoj ve Münkec a Vienkec. A všice so hižo vesela na party při púlu, no totla doby mženca hišče trochu zatepič, svunško svač do Pančic Kukova, zomuli potom tam džencniši večer derie přeživič, ale kaj šmitru lugojo to vesča, so vo sebe potom po obědže v uviedri svunško so pokaza a živesli prostupa na 23 stopňov. Po takým je tajka party při púlu viedradla najpredaraz hižo přizvolená. Se doma 60 čine, Beno Paška dženca svičí a hučmne v obrubito doktor Taste celé po přičach vašich ľubech. Spišne so čas mine. Tak to je.

0: No, to bieše genštejka bieła, žoma, vo sebe va Ralbicach. Tam je stadion je Jurija Renzla, Real Madrid Camp, je so pšavjet. Cibi TJ Newce potom nadrobnišo hišče rastiš informujeme o tom, što je so tam stavo. No, hajdeš ceče vy, jako dorosčeni. Tam voprodje tež raz vidjet, što su dječi šitko nazonili s čečence na vulki finale prošeni. A to od popodnja, popšipodnja, dvimaj, tam dave ja pomi. Tam dava Bražena Kovarska a tam dava vopravdže dobra sportova kopajncova atmosféra. Potaj gim tež v ľubi dorosčení, če tam vútrobnie prošení, zobrče si to šo celé vomierie raz ište vobladali. Nohoj, a nitko s čelemi vám ľubičiči ište rejnči postru predahač so do prúzninských haj zabíru pohodače.
1: Lube dzieci, biehacze wy też rady bosy powódce albo siedzicie runie bosy za snidanskim blidom? Bosy biehacz jest trochę, a ty je nóżka. Jako dziecko masz pwonu nóżku. Przez pojib na wszelakich podwochach so podczasu forma noj zmieni, a muskulatura przybiera. Ona może swój nadok lipy spełnić. Mianujcie cywe czywo stabilizować, a dere przeswyt kroczyć. Biehacze wy poprom rady bosy?
2: Hoj, to dzie... Když je to taky reálný půjč, a také ty se jako skvůdne, když je vonka čupo, pon to ty terečiny, ale když je to pon taky je se skamenami taky půjč, to pon vůži, že bolí, ale ty druhé napříjemné, jo.
3: Also ja nehnu da gerade Wosse, duk ich ja von Genüm, hat ja do in die Tschuki, aber tak nutztupi, duk ich jasne am Maja gemocke ditsche, da in nutztupi hat er ja aber lauer.
1: Aua, nits kuschte Putschik je ideale sa Wosse bärnje. Bola deutsche Neubrüd Rass hat schnell ich hat am Nickelke Troppe. Jeden geschirrne Wosse koji je bitter schappern, a to niemale po Liter dwo.
4: Jutro tak ich ja tun Schornslickam, wo du jutro na Konja Dille bon hat ich do Oktober nie. Tak jo, můj rámík.
1: Přitom von celé dokvádne láda dokáž stupí.
4: Já jinak přes město běžu, abo teď, když já na trávě popuču jsem, abo na bolu, abo níže tak, já to šučom bosinik jsem, a to já kus tom vít mám, že můžu já běžet, že snadno jen kamen kus hůbě neleží, tomu já kus hůbě, cigarete, tam já nechám nuc stupit, takže když to je troště nepříjemné, to je, a črupo, abo tak, ty kameny, to popom docela nic.
1: Dotalnějš žen je do něčeho zvého stupil a se zranil. Druhé lůčo dživně na něho ládají.
4: Ty děti ládají, vozečku seďa, habo píši popuču, habo mami, papi praje, ládajmo, tu něho bose, habo na sebe dělá ládají, a pak čtyři mají, habo ty bose jsou ve vozečku. Ty děti jsou motorinější za to.
1: Kak pak je s bosebijaním na horcuch dňach při cíce či stopeniach v myšče? Kameniata pvonina může so s časami na 70 stopen vočoplič. Puh, kytro horcu.
4: Ja si po moje pučiky potám, a moje kučiky. A to je, ty máš tak, vieš, ty v myšče, ty staré myšče, vyle, ty granitkameny, ty vůlke. To je po příjemné, no když te tu čupo tu jinak, vote dá ja zas.
1: Asfalt pono tomu horcu tu duho džerží. To vidia tyž džiči, když ráde bosebijaja.
2: Nic rade na asfaltče, abo nič na kamenach. Dok je še bomboli na noj.
5: Na traue také šon fajn, zo příjemne začučote.
1: Viele v přírodže sú džiči tež v prúzinským lewe v vodu Henrichecach byli. A što se tam reálne očinili, v tom svišiče júce na počivečích viac.

posamičino dođevečeh je 18 ljudi při Bjelovodskim jezoru. Od čeravšeho štvrtka hač do nedjele 18 70 umjevcov chce tam na festivalu Break the Rules vstupić. No a čera sme trochu so smekotali. Naša generácia praješe, no hajte se predstajiva tam spivario, kajš Capital Brass, Stella Bossi, abo tež Diatzen, když by te prajiva Typhoon Topaz a privileg, bychme vedeli, što tam vstupi. Chcete slyšet, što se tam do hudby raje?

Könnte gehen ja sebüchi bliže ja s velikimi kšacami deriem až čase za to rozsužili se gromaže s nami na nien jaseliš dovolove impresie cakaju zase na vás na sarski festival ja vam kazane žnione svíženie se zachopiju šo to grajo rolu žinca našom programie při mikrofóne ja za vás Anja Kochel-Švarcová vítam vás učovňa žecem vám riedne žehen.

0: Cannabis.
1: Wiedro, buža zase redne. Žiše ven a dola bujšo nieco v vašom regióne, abo hinži. Ja dajam vám niento všeklied. Gašt sa šo kent týždňa juž žince zachopíš, mám perfektnú adresu za vás. Nie je rovno vokovo rožka, ale droga sa upošijo. V Míšňu v Zakskej máš o šancu na jednorázové naskonjenie. Serbský jazz před veľkým publikumom a samo z Big Band. Na javišču stojí spívarka Lena Hauptmann zgromadne z Dresdenskej Big Band. Koncert vedmejo sa v rámiku koncertového rieda, majstna kultúrzoma. To bude pri Mišňanskom dvorništu v 7. až do žika živiesčich. Sobotu v 7. vedmejo sa kúšte lieto Liešojský svežin na Niepilic dvorje v Rónem. Zvonky tamnego tovaristva gledajú sledk na vieražk toho sledného pol lieta, a to v spodobnej zgromadnosti. Vieselčo sa na dobru Jezu, chvotne píša a zajemne rozkrona. To bude švárne, kroní předseda tovaristva Manfred Nickel. Grodkojské čubaje svežin převežijú. Zabitnú šetne žen, pežovaš přírodu a pezmakáš nové lúže. To je možné při 7. ekumenickém putnikárskom drogovaniu v evangelskej cerkvi Chržbus. Sobotu zega živešich se smakajú putnikárie při cerkvi v Medway. Búšťo duce ceverietne žen v naturie. Drogovanie könnte nežižiga pešich vedpoudňa v veľkých dobrňach. Ale muss schon se malzne opetasch für Schipschi servisch. Tojo pres E-Mail pöt michael-hensel jewisch a pischasset at gmx.de. Obschelenje paschi jassisch euro. Ja lesche a Tomini asch zwischemi jaden naschich neilubschich naurgo. Wapanje kokota. Pötla barbuka a tojeja pschepschosseo tekeberkewe na spektakel. Pierwie a Schreta jese ubiegoju w prietnego krala starase bal reta jo jużo wicze wiatzo siga sedemich w pszawu mysl. Gaszczos uriowali jo nieżelucas za łapanie kokota. Za to musisz siga dwejubysz na łuce przy drodze k błaszańskiemu groziku. Wiele gluki reta jam. Otlito Birko synet dwejne upłaszijo. Pedla kokota daje hyšči drugi highlight. Mark Jansajo buže na svešnistču v obsetných Birkovach. Sobotu sega žasešich, ašta sega šestčich a nježelu sega jatnosčich, ašta sega pešich, mežoša obšivovaš a se vieteke kupiš keramiku vet neži styržasča regionálnych a mjazenarodných Jansanjo. Teke druge rucnikarstvo vet saka ogledaje. Medrošišč, sukna zapuata, umjestvo z gvaškom a drevjane uživa. Šikna jo pedla! Medzujšo se z regionálneju Jezu ako mlince abo bošenske görki. Zastup jo dermo za žiši. Doroščone poši 1 euro. A jo to bylo vám njento přemalcne, šikne naše pokazki namakajoša teke na našom internetovom boku pet rbb-online.de/sorben.
2: Jo leše se v roši, jo Larisa jo to jožo groniva. Svinca sveši žinca viče a přes viče. Temperatury stupajú žinca maximálne až do 22 gradu viče a nežilu až do 27 gradu. Nežilu desu a tam padaš, vedpodňa, žinca a viče vestaňo sucho.

0: Naš menjovetnik je bil zase pilne, kaž se za srske menja zajmu jošo večo pohadajo odco ve znamenju, pen meže šo se nenta jazališ na novi žel naše zirje.
1: Mjenja ujasnjone. Ved našago mjenjovjednika, doktora Kita Křižanka. Žinca?
2: Grožiščo. Ve mjenju grožiščo som ho juž raz pedal. To je bylo juž pred nekotarimi letami, a pepša vem, to mi je tak jasna, až nemusim to žinca vespjetovaš. V Dolnej Łužycy je grožiščo mě dve osovu na nímsky Grödič a Gröč. Ale je hešti Češa vjaz, aber samo mjestačko, to pak ma v nímske rjece cever hynakše mě, Sonnewalde, cever ve podvjacorje Dolnej Łužycy. A Sonne, Svinco, ga pasujo do nintejšnego Lješajskego casa. Je přece vesebný fenomén, kaž miestnosť má v serbskej a nímskej riece rozdielne mení. Niekak, a to slovo užívam viedobne, dokoľaž cesta dosť nevieme, co kodla to tak jo, s takým, niekak za serbska a nímske lúže rozdielne aspekty sú byli vážne za pomienenie. V tom páže je serbske pomienenie jasné. Ho, napšaudu je bylo staré grožiščo, kotereš je bylo za serbske lúže v okolinie charakteristické. Ale nímske mě, gela v cvince obsviešona snáš pejeda v rodovaniu tie gele. Veto je to živne pomienenie. Ale snáš, to pak je jano meja ideja, je Sonnewalde do napšešivne susetnego miesta Grabin abo Finsterwalde. Ho je svetvo, tam je šamno, to by megovo se pošegovaš na naturu, na přirodnú vegetáciu, abo na pestu rodovania ve srežu vieku, ako obje sedlišča stej nastavej. Liec taká ideja je pšava, to neviem, asi vie, to njama nic cyniš ze serbskýma mienioma Grožiščo a Grabin, ale veto je to pšašenje, ktorež mi rovnu zabiera.
0: Doktora Kita Křižanka, menjovednika vet Serbskega instituta, čo slušali za dva týždňa, bužo zase na reža.

0: Žižek Rádiu. Ovia váš Žižek Sebastro. Čáskego programa.
1: Jo nežli až naša rádiová familia se udajo do dovolá sú pekele sú duce a tam nieco doživijú, což nesú zaplanovali.
2: Ja to redne.
3: Ja som malcnejšie ako ty, starka.
2: No to búžom ešte vidieš, môj ľubý kialik.
4: Gledajtej, nebuž tej přemalcnej.
5: Co gotla, nesmio starka, ze skolasom tak bezáš.
4: Ďokuláš.
2: Co ga je to? Cart níži. Také něco.
4: Janu der je až nesel se převalila.
5: Co ga s tvojím klasom jo staka?
2: Och, gabe to věžová, Miluška.
3: Jo tam něco dokusou?
2: Njamoku naraz věci dybaš.
4: Žijuno.
3: To den přepetováš. Nan, co mi kola so na głowu stajíš?
5: Ja myžom mojo peke na głowu stajíš.
3: Nekak jo se prejšas. Zapacu.
4: Opytaj mi jen do šikných smerov šiegaš.
2: Taka pšestoka je teke nieco rednego.
5: Klidera staka, tam kvíky kvitu. Smiom je šibas?
2: No, co godla nic? Te su napšaudu redne. Take kvitky pšinas v gumne njamame.
4: Co godla to obšetci ishi njoco?
3: Ješas. Njoco se oprašaš.
4: Ugleda zatim, až bužo me kolaso domoj šiščaš.
3: Zavisče, bužo stare na to njeto rejša zboraš.
2: No ja, no dere, až nismo ešte tak daleko jeli.
5: Mam kvetki za stakiko.
4: Tepak se rietne naščipava, mila. Ja šiščim dokusov kolaso a vy pilježašo južo do prijatka.
5: Nie. Ja som tekel kolaso šiščaš.
3: A ja tekel to svúša k tomu.
5: Sme žinca tak daloka trovali. A sme samo nesnate kvetky namakali.
3: K tomu se groni expedícia, Mila.
1: Jo, panu sumili, vetajo naša radiova familia miła rydne žen, pšau ekspedíciu sumili, jo to šieško słowo, myžeme pak teke kroniš uliet, žycem teke vám, ľubi Žiži, wiele viacela při ulietach a ekspedíciach, ale nejlepie bže se panu.

0: Kokoto wa sezona startuje konc tyženia, budu predne kokoty, teke barbuce, kšie vyče svišiš a sú žonarske, kako bužo tam na domovinska možina to mistrovaš. Vesem retario majú 7 drožkario a vesem našťo žučové drastvie nuch cvonkov majú teke v možinie, jo nám šeražíva možinská šefuka Lina Špelerovec.
1: Wir hoffen jetzt, dass wir die neuen Jugendmitglieder ans Wickeln heranführen können, also dass die vielleicht lernen, Krone zu wickeln, dass das bei uns mehr Leute könnten. Das ist ja immer sehr, sehr aufwendig, die zu wickeln, finde ich. Also das ist das, was am längsten dauert. Genau, und da hoffe ich nur, dass da die jungen Mädels sehr motiviert sein werden, das vielleicht selber zu lernen und dass man das dann abgeben könnte für die nächsten Jahre, dass sie das dann übernehmen würden.
0: Ja, při negajšnej kjacmě se zmakajú a umalšírujú, pen rejujú při zvenice a dajú se šikne vetmelováš. Po rejtovaniu sú žuča na ryže, také ve barbuci neužívajú veci žiadne pšavé zvierata, ale sú se alternatívo umyslili, jo nám Lina ujicovala, vesibnosť, čo ešte až te drožkarie, ako ga na kňu nesejže, súbežujú ve károvaniu sena. Jo, kaž cožo pedla byš, žňúne svežím barbúce zachopil se výče zígar dviju. Jo a dalšne pokajský zmejo pomúzice Larisa Kabelšojc se za vás.

0: service.
1: Viedro, bujo zase redne. Žišo ven a dola bujšo nieco v vašem regionie, abo hynži. Ja dajam vam niento pšeglied. Gašca šo kent tyžinja juž žince zachopíš, mam perfektnú adresu za vás. Nie je rovno vokovo rožka, ale droga sa upošijo. V Mišňu v Sakskej máš šancu na jednorazové naskonjenie. Serský jazz před veľkým publikumom. A samo z Big Band. Na javišču stojí spívarka Lena Hauptmann zgromadne z Dresdenskej Big Band. Koncert vedmejo sa v rámiku koncertového rieda, majstna kultúrzoma. To bude pri Mišňanskom dvorišču v 27. až do žika živiesčich. Sobotu v 27. vedmejo sa kúšte lieto Liešojský svežin na Niepilíctvrje v Rónem. Zvonky tamnego tovaristva gledajú sledk na vieraž k toho sledniga pol lieta, a to v spodobnej zgromadnosti. Vieselčo sa na dobru Jezu, chvotne píša a zajemne rozkrona. To bude švárne, kroní předseda tovaristva Manfred Nickel. Grodkojské čubaje svežin převežijú. Zabitnú šetne žen, pežovaš prírodu a pezmakáš nové lúže. To je možné pri 7. ekumenickém putnikárskom drogovaniu v evangelskej cerkvi Chržbus. Sobotu zega živešich se smakajú putnikárie pri cerkvi v Medway. Búšťo duce severietne žen v natúrie. Drogovanie könnte nežižiga pešich vedpoudňa v veľkých dobrňach. Ale musíš sa malcne opýtať, hešte prizjavíš. Tože přes e-mail pod michael-hensel-živieš-a-pieš-jaset-at-gmx.de. Obšelenie pošiš jaseš euro. Jo leše a Tomini až svešimi jaden našich nejlúbších návogov. Wapanie kokota. Podľa barbuka a trojeja přepšosujo Tekeberkovi na spektakel. Pjavjej a šretaje se ubiegujú v prietnego krála, stará se bal retajo, južo víče viaco ziga sedemich v pšavu mysl. Gašččo se uriovali, jo nieželúcas za uapanie kokota. Za to musíšo ziga dvejubyš na úce při droze k bošenskému grožiku. Viele gluky retajam. Okleto Birkov se net dvejne upošijo. Podľa kokota daje hyšti druhý highlight. Mark Jansajer bude na svešnistču v obsedných Birkovach. Sobotu zega žasešich až to zega šestčich a nieželú zega jatnosčich až to zega pešich môžeša obšivovaš a se vieteke kúpiš keramiku vod neži styržasča regionálnych a miazenárodných Jansajnjov. Také druhé rúcnikárstvo vod saka ogledaje. Medrošišč, sukna z plata, umiestvo z gvaškom a drevjano užiwa. Šikno jo pedla! Mecujšo se z regionálneju Jezu ako mlince abo bošenské görky. Zastup jo dermo za žiši. Doroščone poče 1 euro. A jo to bylo vám niento přemalcne. Šikne naše pokazky na makajoša teke na našom internetovom boku pod rbb-online.de/sorm.
2: Jo leše se v roši, jo Larisa jo to jižo groniva. Svinca sveši žinca viče a přes viče. Temperatury stupajú žinca maximálne až do 22 gradu viče a nežilu až do 27 gradu. Nežilu desu a tam padaš, vedpodňa, žinca a viče ve staňo sucho.